Mám fresku, pa, mám ještě u ambiente, pa, na, pa, pa. Má slad, pa, mám jen, pa, má slad, sáška, ambiente, pa. 103.5 of an FM.

0: Vyšnáším toho řeši, že jsem se hned viděl a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.